0: Dobrá glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored ORF.

sa nám máme včeras i taxi centrále Klagenfurt Austria 0463 51 51 51. Ihre taxi centrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Pozovite 0463 51 51 51. Taxi centrale Klagenfurt Austria